Hit Radio 90. 90. This ain't no disco.

Nejvíc 90 v českém éteru. Hit Radio 90.

0: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
1: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
6: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Rádio 90.

0: Cheese ještě v plné polní, Paying the Price of Love. Tak nahoďte úsměvy, za chvilku 7:00 a teď pro vás máme aktuální dopravu a pokračuje Kuba.
1: Na dálnici D1 na 77. kilometru směrem od Prahy je odstavené nákladní auto. Neprůjezdný je tam pruh pro pomalá vozidla. Dejte pozor. Na tahu mezi Fulnekem a Opavou u Březové se srazila dvě osobní auta a na trase mezi Vsetínem a Karolinkou v Halenkově bourala tři auta, tak i tam opatrně.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Tak co, našla jsi něco?
5: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
4: No jo, tady jich jako po dešti.
6: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
7: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Výsku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. JISK. Scandinavian Sleeping and
15: Living. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Xindl X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Tak včera se nám to vybouřilo a dneska, teď po ránu a dopoledne bude ještě svítit sluníčko, později se to začne opět zatahovat a má zase pršet a bouřit, stejně jako zítra. No a teploty 22 až 26, na západě Česka jenom kolem 20.
3: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Předevčírem to bylo už celých 5 let, kdy hudební svět opustil ten slaďouš z reklamy na džíny Levi's, který tenkrát pobláznil dokonce i samotnou Madonu, která se do něj platonicky zamilovala. Jo, rakovina je prostě svině. Hotovo. Nick Cayman dneska na startu a i Promise Myself, taková vlastně malá vzpomínka na tohle zpěváka chvilku před 7 hodinou. Tak dobré ráno.
3: Michal Klein. Hit Radio 90.

dělat třeba v jazzu a nebo v elektronice. Páčí na chleba vydělávají její staré a hlavně osvědčené hity, jako třeba písnička I Love You, Always Forever. No a takhle devadesátkově, jak jste zvyklí od nás z devadesátky, budou hrát o prodlouženém víkendu všechna hitrádia po celém Česku. Čeká vás totiž další retro víkend, tak abychom zase dali všem, nejenom v dabu nebo na internetu, vědět, že devadesátky prostě rozhodně ještě nepatří do archívu a nebo někam na smeťák. Labuš a nebo třeba Bruce Springsteen jsou toho zcela jasným příkladem. A to už za pár okamžiků. Tak dobré ráno.

0: Barbí.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ahoj, já jsem Rikso. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rikso.cz a ušetřete. Rikso.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
6: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

skupina Stand Fast a písnička Car Crashes, tak hlavně teď dávejte pozor za volantem. Jo a jinak, až pojedete večer domů z práce třeba, tak si můžete na cestu dát další kolo. Hitparády Eurochart Hot 100. Dneska večer od 7 si dáme největší hity na začátku května, a to v roce 1993. No a těšit se už teď můžete třeba na Michaela Jacksona, a pozor, nebude sám. K tomu George Michael, a ten taky nebude sám. A k tomu ještě třeba krapet Eurodanceu od skupiny Two Unlimited. A jinak nejprodávanějším albem té doby byl jeden hodně slavný soundtrack. Tak ať máte už teď takhle po ránu nad čím dumat právě do dnešního večera. Tak hitparáda Eurochart dneska na Hitrádiu 90 od 7. No a teď OMD, anebo za chvilku třeba jedna balada od Bon Jovi.

0: A to si představte, tu situaci, kdy se tak strašně zlejete, že máte prostě kocovinu už po druhý flašce a jste opilej jak štolverk. A prostě si jen tak sednete k pijánku a složíte takovouhle romantiku. Mimochodem předcházelo tomu ještě tedy to stěhování toho pijána, který si tenkrát John Bon Jovi nechal nastěhovat do svého hotelového pokoje, kde měl právě tu svoji tvůrčí hodinku po flašce vodky. A nakonec z toho byla postel plná růží. Bed of Roses. A takhle pomalu vám mimochodem taky hrajeme každý den před půlnocí.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
7: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No, nádherně to přespívali v 90. a háči Crying in the Rain. Posloucháte Hit Radio 90. Za 5 minut a kousek 8. hodina raní a teď se podíváme na to, jak nám to aktuálně jezdí. Takže pokračuje Kuba.
1: Na dálnici D11 na 95. kilometru směrem na Jaroměř se střetlo osobní auto s nákladním. Na dálnici D1 okolo kilometru 323 ve směru na Vyškov dejte pozor na rozházené dřevěné desky mezi pruhy. A v Praze na Brněnské za sjezdem na Chodov ve směru do centra blokuje provoz nehoda osobního auta s motorkářem. Na místě se vytvořila kolona, která má 6 kilometrů a stále narůstá.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktické testy státní maturity dnes končí, začaly v pondělí. Hasičům se včera podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky nadále pomáhali. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů 155 dní o den méně než loni. Den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, letos připadne na 5. června. Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo proti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se tak v průměru pronajímal za 339 korun. Nejvíce nájemné zdražilo v Liberci. A oblohu na jižní polokouli bude v příštích 14 dnech zdobit kometa. Pro pozorovatele to bude vzácná příležitost, protože se znovu příště objeví až za dalších 170 tisíc let.
2: Tak na tu kometu se docela těším, na ty zbytky po kometě, protože za 170 tisíc let, tak to z toho asi už nic moc mít nebudeme. Jinak teď po ránu a dopoledne ještě se sluníčkem, ale mraku bude postupně přibývat a odpoledne má taky pršet a někde dokonce i bouřit. Podobně pak bude i zítra a dnešní maxima na teploměru 22 až 26, na západě tam tedy jenom kolem 20.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Předevčírem, nebo kdy to bylo v pondělí, jo, tak předevčírem byl v Praze a za chvilku bude i tady u nás na 90. Dáme si mistra Erika Kleptna. K němu taky Mobyho, anebo Backstreet Boys, taky Puff Daddyho a vůbec hezké ráno i minutku před 8 hodinou. Ať se vám dobře daří.
0: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: No, zatímco předchozí koncert Erika Clapna v Praze byl takový spíše takový rozpačitý a nebyly na něj moc příznivé ohlasy, ale to už bylo tedy před 4 lety, tak předevčírem, když hrál v O2 aréně, tak to byl pravej opak. On je tedy Erik Clapton docela skoupý na slovo, takže vlastně moc nemluvil, ale hrál a zpíval. A hlavně tedy údajně to jeho solíčko v Marleyovce I Shot the Sheriff, tak to bylo naprosto geniální. No, Erik Clapton to má pro letošek tedy za sebou, ale další legenda přijede už velmi brzy, tamtéž, a budou to Duran Duran. No a my si o lístky právě na Durany, na jejich červnový koncert v O2 aréně, zahrajeme už příští týden přímo tady on air na Hit Radio 90. Tak stačí poslouchat, a nebo, pokud jste náhodou třeba lehce stydlivý, tak i sledovat naše socky, Facebook, Instagram, protože tam se všecko dozvíte.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se

0: a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: V létě bude na Colors a teď byl tady na Hit Radio 90, 5 minut před 8:30, Moby a jeho Why Does My Heart Feel So Bad. Jinak nás pochopitelně moc těší, že jste se zaposlouchali do prvních dílů naší vypalovačky, tedy nového podcastu o devadesátkových fenoménech. Už jsme stačili probrat MTV, Britpop, taky na čem jsme v devadesátkách poslouchali muziku. A ten úplně poslední nejnovější díl je pak věnovaný fenoménu Kurta Cobaina a jeho odchodu tady z toho světa před 32 lety. Jak to vlastně bylo a nebo taky nebylo? Páč, teď se totiž objevily údajně nové důkazy, že to pravděpodobně možná ani nebyla sebevražda, ale policie v Americe to znovu vyšetřovat zatím nebude. S Markétou, s Ivošem jsme probrali třeba taky Kurtovu image. Jak vlastně vypadal, jak na nás působil.
1: On byl takový prostě furt špinavej.
0: No jasně, on podle mě smrděl i z té fotky, jako jo, že to cením.
1: Ten rozsápaný svetr, já vím, že pro některý holky to byl strašný rajc, ale mně se to prostě nelíbilo. Kostkovaná košile, ve který jsem ho viděla prostě 4 dny po sobě, neumytý vlasy.
2: Slepený.
1: Takový ten umolousaný šmucik kluk, který mu prostě musí strašně smrdět nohy.
0: Počkej, Market, ale teď tě na chvilku zastavím, ale když se na tebe podíval těma modrejma poměnkovejma očima, tak si myslím, že to muselo jako nějakým způsobem v tobě něco aspoň
2: když
0: málo
2: to cítila, tak asi ne.
0: No měl teda neuvěřitelně uhrančivý pohled, ty jeho oči. Asi vám úplně tedy nedáme odpověď na tu zásadní otázku, jestli to byla sebevražda, nebo třeba náhodou možná vražda, ale tak v kostce jsme se stačili zaměřit na všechny ty zásadní události a pokusili shrnout všechno, co předcházelo tomu 5. dubnu 1994, kdy se bohužel Kurt Cobain zastřelil. Tak už teď na všech Spotifych, na všech Apple Podcasts, a nebo YouTubech a taky na našem webu hitradio90.cz.

0: A protože jsem tady před chviličkou mluvil o nejnovějším díle naší vypalovačky, že je na téma fenomén Kurt Cobain a jeho sebevražda, tak rovnou hodím do placu, když jsme si tady teď zahráli Rednex a jejich Cut Night Joe, že v tom dalším díle se povinujeme fenoménu Eurodance a všemu tomu humbuku kolem toho a že to tedy nebyly zrovna férové podmínky pro spoustu hudebníků, co byly vlastně jenom, no povětšinou takovými vlastně otroky nevýhodných smluv ziskuchtivých producentů. Ostatně v neděli večer vypustíme ven další díl, ale na to, že je teprve středa ráno, tak to asi ještě moc předbíhám.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: zase jsme si hezky zatančili s kapelou D-Ream. Tohle byl hit You're the Best Thing. Vy posloucháte Hit Radio 90, za chvilku 9. hodina, přesně za 5 minut a pár drobných sekund a jdeme se opět podívat za vámi. Na silnice a na dálnice pokračuje Kuba.
1: Na dálnici D11 okolo 5. kilometru ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Na trase z Karlových Varů na Prahu před Petrohradem se střetla tři osobní auta. Počítejte se zdržením. A v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov bourala v koloně dvě osobní auta. Na místě je blokovaný levý pruh. S kolonou počítejte už v Davidském tunelu.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Už se nám venku začínají trošku honit mraky, mělo by se postupně zatahovat a odpoledne bude pršet. Lokálně má dokonce i zabouřit. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech tam tedy potom jenom kolem 20.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vypadá to, že Madonna je 100% připravená na propagaci svého nového tanečního alba, které vypustí mezi fanoušky na začátku léta. A myslím tedy, že se jí do té doby jen tak nezbavíme, že jí prostě bude všude plno, že na vás možná v tom létě vyskočí třeba i z konzervy Lunch Meatu. Tak dobrou chuť už takhle s předstihem a jako takový malý předkrm Beautiful Stranger. Právě teď a tady u nás na 90. chviličku před 9. hodinou. Tak fajn dopoledne.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: další takovej heartbreak song, Unbreak My Heart, Tony Braxton a Hit Radio 90. Mimochodem, dáme si opět takovou tu naší malou pravidelnou dopolední hádanku, na koho tady budu myslet, tak schválně si poznáte. Tentokrát to bude dvojice z Holandska, která byla na začátku 90. za velké hvězdy. Ray a Anita, tak se jmenovali, hudební styl Eurodance, a velký průlom u nich nastal tak v roce 91, možná 92. Tak kdo by to tak jakože mohl bejt? Ze země tulipánů a coffee shopů? No, za chvilku si povíme a pochopitelně, že i zahrajeme u nás na Hit Radio 90. Tak zatím hádejte.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Radio 90.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jednou tady určitě budu myslet i na Jasona Donovana, který byl teď na Hitrádiu 90, ale tentokrát mám na mysli a vy hádáte název jedné dvojice z Holandska, která zabodovala hnedka se svým prvním hitem Get Ready for This a ten si taky za chvilku mimochodem pustíme. On dřívá víc kuchtil na letišti, byl kuchařem a ona byla strážnicí u policie, než se tedy z nich staly globální megahvězdy. A mimochodem ti dva spolu dokonce chvilku i randili, než tedy zjistili, že co je v domě, to není pro mě. Radši. Tak ještě chviličku vydržte, za chvilku budou tady u nás na Hitrádiu 90. Zatím

0: bude ještě pusa nakonec. Od kapely Činasky, tady na Hit Radio 90. No, jedna slavná holandská dvojice, která stále ještě vystupuje pod značkou, a už bych to asi mohl pustit do éteru, že jsou to dneska Two Unlimited, na který jsem tady myslel. Jen tedy s tím, že Anitu už vedle Reje vystřídala úplně nějaká jiná a nová zpěvačka. Takže Two Unlimited, právě na ty jsem tady myslel a právě ty taky probereme v dalším díle naší vypalovačky, a to v neděli na večír. Bude venku téma fenomén Eurodance, takže i na Two Unlimited 100% dojde. No a za chvilku dojde u nás na 90. i na jejich superhit Get Ready For This, to už jsem naznačoval, což byla tedy prapůvodně čistá instrumentálka, kterou až mnohem později producenti doplnili rapem Reje a zpěvem Anity. Tak uslyšíte už za okamžik.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super!
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No, tedy ten její hlas, ten já bych poznal, i kdybyste mě probudili ve dvě ráno. Tak bych vám řekl, tohle byla prostě Cyndi Lauper, jednoznačně. Teď taky na Hit Radio 90. No a 90. pokračují už za chvilku, a to hnedka po aktuální dopravě. Tady je Kuba.
1: Na dálnici D8 na 35. kilometru ve směru na Drážďany na sjezdu na Budyni nad Ohří došlo k dopravní nehodě. Zdržení je nárazové. Na dálnici D35 na 261. kilometru ve směru do Olomouce stojí poroukané auto. Dejte velký pozor. A na trase ze Svitav směrem na Brno na průjezdu Lažany bouralo osobní auto s autobusem. Na místě je provoz řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Venku ještě krapec sluníčka, ale postupně ho zakryjí mraky a odpoledne už má pršet. Někde tady jenom přehánky, to podle toho, kde budete, ale aspoň se to zase zaleje, konečně. No a teploty čekejte od 22 do 26, na západě potom jenom do 20 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Jeden zpěvák nedávno zahrál a zaspíval v Praze a tak se mu u nás zalíbilo, že si dá za rok repete. Ostatně za chvilku si povíme a taky zahrajeme. K tomu šoupnu třeba Michael Jacksona, Lucy, Oasis, anebo teď i chlapce ze skupiny What's Up Art. Takže nekonečná láska, minutku před desátou a zároveň dobré dopoledne.
1: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: Tak kdybyste chtěli udělat někomu opravdu velkou radost a víte o něm, anebo o ní, případně, že jsou to fanoušci kapely Oasis, tak někdy před pár týdny vyšla velká, obrovská bichle, vlastně taková fotokniha, která mapuje comebackové turné kapely Oasis v loňském roce. A kdo ví, furt se o tom mluví, píše Štěbeta, že někdy v příštím roce se pánové opět vydají na další koncerty, údajně. A hodně se tedy mluví taky o Praze jako jedné z teoretických zastávek. Ale to asi už moc předbíhám. Oasis za námi a před námi třeba Michael Jackson a dokonce i se Slashem na kytaru za chvilku.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: No proto.
8: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Eros Ramazzotti si asi hodně oblíbil naše hlavní město, kde zaspíval, já nevím, je to pár dnů, necelý měsíc. A kam se chce po roce opět vrátit zpátky na místo činu? Takže kdo z vás jste ho nestíhali teď v dubnu, tak za rok na konci května opět zaspívá své Sebasta se una canzone opět v pražské Utu aréně. Takže to opět bude taková ta velká Itálie. Víno, pizza, makarony. A co já vím, možná i štípet toho parmezánu. Tak dobrou chuť. A jenom připomínám pozor, že příští týden si tady přímo na Hit Radio 90 střihneme hned několik soutěží o lístky na Duren Duren. Taky zahrají v Outučku za měsíc a kousek a lupeny dostanete zadarmo jedině od Hit Radio 90. Stačí pozorně poslouchat a taky koukat na naše socky Facebook, Instagram. Maggie Rayleigh je tady právě teď, jsme Hit Radio 90, tak fajn dopoledne.

0: skupina Lucie a schválně, jestli vám něco říká jméno kapely Bluebells. No, otazník na konci, tak jenom jestli vám to tam naskočí, tak píseň Young at Heart, která vás taky čeká už dneska večer v dalším kole hitparády Eurochart Hot 100, kdy se mimochodem podíváme do začátku května 93. roku, kdy právě tady ten hit bodoval, a to díky reklamě jedné automobilky, která tou dobou zrovna uváděla na trh nový autíčko. Večer si povíme víc od 7, tak hezkou středu, těším se a za chvilku už klasicky s Markétou tady na 90.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Májové dny v onlineshop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za 7 sekund se dá uběhnout 60 metrů, nebo vstřelit gól v hokeji nebo ve fotbale, taky složit Rubikovu kostku. A většina moderních aut střední třídy zvládne zrychlit z 0 na 100 právě za 7 sekund. Tak se pojďme podívat na silnice, jestli v tom zrychlování náhodou něco nepřekáží.
1: V Praze na nájezdu na Štěrboholskou spojku od Černokostelecké bouralo osobní auto s nákladním. Je tam blokovaný jeden pruh, dejte pozor. Na trase Uherské Hradiště Brno poblíž odbočky na Nebojice zasahují u nehody záchranné složky, policie tam řídí dopravu. A za Krnovem ve směru na Opavu bourala dvě osobní auta, postojíte si v obou směrech.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Devadesátky. Nejlepší.

0: devadesátka.
1: Teď ještě dopoledne bude převážně slunečno nebo polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami, ale odpoledne a večer už bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a místy se objeví také bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak hezkou středu, je 6. května. Než by se přihnaly další bouřkový mraky, tak je zkusíme rozfoukat dalšíma hitama. S vámi už je Markéta. Největší hity 90. let, který nám nemají připomenout, že jsme starí. Ale že tenkrát prostě vznikala nadčasová hudba, která určitě v pohodě přežije rok 2026. Teď Headway. Hezký dopoledne.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

Nirváně, respektive o Kurtu Cobainovi, je nejnovější díl našeho podcastu Vypalovačka, což je podcast Hitrádia 90 o fenoménech 90. let. Bavíme se tam s klukama o tom, co třeba nějak mohlo ovlivnit to, že Kurt byl nešťastný. A my jsme díky tomu bohužel přišli o jeden obrovský devadesátkový kult. A jak to tak bývá u tady těch tragédií, tak je dost možný, že někdy jsou ty původní temné myšlenky už dávno, dávno z dětství. Vypalovačka je všude tam, kde se poslouchají podcasty, včetně YouTube a taky webu hitradio90.cz. Dávno, dávno z dětství. Vypalovačka je všude tam, kde se poslouchají podcasty, včetně YouTube a taky webu hitradio90.cz. Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací.

0: našich poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
1: A spousta dalšího čtení.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

na Hitrádiu 90 trochu drážení pro lidi s cukrovkou. Sweets for my sweet. A milovníci Temného rytíře ví, že na příští rok je v plánu další díl Batmana v kinech. Jestli teda v té době ještě nějaká kina vůbec budou otevřená, ta návštěvnost, to je docela bída. Na scénáři už se pracuje docela dlouho, přece jenom Batman je velká a významná značka. A když vám to s ní jednou úplně nevíde, tak to může být do budoucna docela problém. Jestli je něco, co na Batmanovi miluju já, pak je to tenhle síl.

0: Protože toho kulturního obsahu, co se na nás valí, je obrovská masa a někdy je strašně těžký se v tom nějak zorientovat. Tak kdybyste náhodou někde viděli předprodeje vstupenek na show The U2 Experience na letošní rok, dejte si pozor, jde o revival. Tak abyste nečekali, že přijde Bono a ono to pak nebude ono.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když si najdete jeden z našich předchozích dílů, který se v podcastu Vypalovačka věnuje fenoménu Britpop, tak tam uslyšíte takový vyznání kolegy Michala Kleina, který miluje právě kapelu Pulp. Come on people, teď před 12. hodinou. Hezký dopoledne. A pojďme na silnice, Jakube.
1: Na trase Uherské Hradiště Brno mezi Bučovicemi a Nesovicemi se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky a komunikace je obousměrně uzavřená. V obou směrech se tvoří dlouhé kolony. Na obchvatu Jindřichova Hradce směrem na Třeboň před kruhovým objezdem na odbočce na Otín stojí poroukané nákladní auto, dejte pozor. A opatrně taky na dálnici D5 na 57. kilometru směrem na Prahu je porouchané auto.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Poslanci se sešli na mimořádné schůzi. Na programu je závěrečné schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování rozpočtu státního. Opozice avizovala dlouhou debatu. Její zástupci se obávají mimo jiné skrytého zadlužování. V Národním parku České Švýcarsko 5. dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich bude zhruba 370. V noci nad celým územím pršelo. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země pochází jeho předci. Potvrzení předal herci v záhřebu ministra vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu, zejména kvůli politické situaci v USA. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0.
2: Dneska odpoledne už bude přibývat oblačnosti, přehánky budou četnější, lokálně se objeví taky bouřky, teploty ještě docela vysoko, 22 až 26.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: A do rachotu zkoušky sirén budeme první středu v měsíci pouštět tu, která by zaspívala hoří tak silně, že by ty ohně uhasila asi taky. Markéta, přeje hezký odpoledne a posílám Týnu.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: protože je středa, tak dneska v 7 večer to bude další kolo hitparády Eurochart Hot 100, což je prestižní prodejní hitparáda, která nás dneska vezme do začátku května v roce 1993. A to bylo přesně období, kdy se hodně utrácelo třeba za doktora Albana, nebo se úplně nově objevil Captain Hollywood Project. Ovšem suverénně hitparádu tenkrát okupovali Ray a Anita. Už možná víte, kam tím mířím. Tak dneska v 7 hodin si dejte Eurochart tady na Hitrádiu 90.
1: Tak co, našla jsi něco?
2: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
1: No jo, tady jich jako po dešti.
3: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
4: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posloucháte Hit Radio 90, dvě minuty před půl jednou, hezké odpoledne. Jedna verze vznikla už v 80. letech, ale později tomu Pet Shop Boys dali novej lak a vyjeli zase na 90-kovou spanilou jízdu paninérem. Dobrý hit je to. Dneska má narozeniny George Clooney. Je mu 65 let. Má krásnou mladou ženu, relativně mladý dvojčata, malý dvojčata, takže se opravdu musí ohánět, aby tady vydržel co nejdýl v nějaký obstojný kondici. A tak jede zdravý životní styl a podporuje to třeba i tím, že na trh přichází s novou značkou nealkoholického piva. Kromě dalšího je samozřejmě v přípravě spousta filmů, seriálů a taky další díl Dannyho parťáků. Takže Clooney v 65 vůbec nepatří do starého železa, ani vyčpělýho Nespressa. Vlastně, kdybych to měla říct takovou tou kavárenskou hantýrkou, tak George Clooney je takovej poctivý double shot. Čím víc je pod tlakem, tak tím lepší má aroma. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hrajeme 90 nonstop a jestli má někdo mezi hvězdama velký nadhled, tak je to Elton John. Před novinářema nedávno řekl, že už je v podstatě jenom skládačka, protože vyjmenoval, že nemá mandle, slepý střevo, prostatu, ani pravou kyčel a obě dvě kolena jsou vyměněný. A když si nasadí ty svoje pověstný velký brejle, tak myslím, že právě v tom má zabudovaný přímý připojení na Spotify. Protože Elton John má v tomhletom věku navíc neuvěřitelný přehled o tom, co všechno novýho vzniká v muzice. Takže obrovský respekt. Za chvíli Vanessovy věci. Posloucháte dál Hit Radio 90. Hezký odpoledne.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Radio 90.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: odpoledne s Morisset na Hit Radio 90, skoro ve 13.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska odpoledne už bude přibývat oblačnosti, ukážou se taky přehánky, budou četnější, lokálně se objeví i bouřky, teploty do 26, zítra už se ochladí maximálně na 20, taky přibude mraků, zatažena, přehánek, bouřek.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Jedna hodina odpoledne, to je ten nejvíc klamavý čas dne, protože máme pocit, že už je vlastně po všem, jelikož za náma je dopolední maraton, ale ta chvíle, kdy doma vyzujeme boty, je ještě docela daleko. Bez přehánění ty nejlepší devadesátkový hity uslyšíte jenom u nás. A já myslím, že tahle hodina bude vyloženě výběr z bobulí, tak užívejte hezký den.
0: Markéta Chmanová, Hit Radio devadesátka.

0: Dneska by šešlal Robí. Pochlubil se na sítích bizarní nehodou. Nevím, čím si Robí Williams čistí zuby, ale právě potom mu zůstala jenom polovina předního řezáku. Všiml si toho až večer v ložnici. Já vím, že v rádiu se to blbě popisuje, ale Robí teď vypadá přesně jako Jim Carrey ve filmu Blbý a blbější. A hlavně, když se podíváte na fotku, která je na přebalu alba Britpop, tak to vlastně sedí jako geniální marketingový tah, dotažený opravdu až na kost, až na zubní sklovinu. Tak, 90ky jsou za chvíli zpátky, Ugly Kid Joe a taky Will Smith.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: IK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: V době, kdy je v kinech Nová Prada a taky dva dny po luxusní přehlídce Met Gala, jako když tenhle ten song najdeš. George Michael, Too Funky na Hit Radio 90. Náš nový podcast je všude tam, kde se podcasty poslouchají, taky na YouTube kanále a taky na webu hitradio90.cz. Jmenuje se Vypalovačka, tu už určitě víte. A ten aktuální čtvrtý díl je o Kurtu Cobainovi, o jeho temných dnech, o jeho temných nočních můrách. Zmiňujeme tam i historky z dětství, které možná vedly k tomu tragickému konci. A taky jsme se s klukama dohadovali nad tím, jak se nám ten Kurt Cobain líbil anebo nelíbil jako chlap.
1: On byl takový prostě furt špinavej.
2: No jasně, on podle mě smrděl i z té fotky, jako jo, s dovolením.
1: Ten rozsápaný svetr, já vím, že pro některý helky to byl strašný rajc, ale mně se to prostě nelíbilo. Kostkovaná košile, ve který jsem ho viděla prostě 4 dny po sobě, neumytý vlasy.
2: Slepený.
1: Takový ten umolousaný šmucik kluk, který mu prostě musí strašně smrdět nohy.
2: Počkej, Market, ale teď je na chvilku zastavím, ale když se na tebe podíval těma modrejma poměnkovejma očima, tak si myslím, že to muselo jako nějakým způsobem v tobě něco aspoň
3: no,
2: málo
3: zanechat.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Už příští týden budeme tady na Hitrádiu 90 rozdávat lístky na pražský koncert skupiny Duran Duran. Přijedou po 14 letech 24. června. Pár vstupenek ještě zbývá, tak pokud nechcete úplně spolíhat na štěstí ve hře, protože máte to v lásce, tak si to pojistěte. Bude to hodně dobrý koncert. Příští týden tedy lístky ve vysílání i na sítích. Tak sledujte Hitrádio 90 na Facebooku i Instagramu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Výsku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Výsk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No a je to Madonna. Pojďme na silnice s Jakubem.
1: S komplikacemi počítejte na dálnici D11. Na 53. kilometru směrem na Hradec Králové bourala dvě osobní auta. Dočasně tady museli dálnici uzavřít. Na dálnici D6 u Chebu na 156. kilometru směrem na Karlovy Vary stojí dvě auta po nehodě v odbočovacím pruhu. Dejte pozor. A na trase Benešov-Tábor mezi Boticemi a Ovramovicemi se z důvodu prací na vozovce tvoří v obou směrech dlouhé kolony. Chce to trpělivost.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.

0: let.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio 90.

0: Pohádka.
1: Zítra bude převážně oblačno, zataženo, přehánky, bouřky docela dost časté a teploty ne víc než na 20 stupních Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hodin jak na kostele, 6. květen, zítra naposledy vstát a užít si pak prodloužený víkend. A na Hit Rádích to bude retro víkend. Víc za chvíli, hezký den.
0: Markéta Chmanová. Hit Rádio 90.

0: Já myslím, že i tahle ta paní bude mít svoje místo celý víkend na všech hitrádích, celý prodloužený víkend, pátek, sobota, neděle. Čeká nás retro víkend, kdy si představíme nejenom ty největší devadesátkový hity, ale taky podcast Vypalovačka a k tomu nám na 720-868-636 napsal Lukáš. Mně se Kurt Cobain vždycky líbil dost, až si moje babička myslela, že jsem na kluky. Měl jsem ho všude a měl jsem ho moc rád. Tak Vypalovačku hledejte všude tam, kde se podcasty poslouchají, taky na webu hitradio90.cz a už za chvíli si pustíme ještě další kousek z něj. And People taky.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Travels.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: No proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: tyhle 90-kový kytary nás tady na Hitrádiu 90 baví hodně. Manic Street Preachers, jedna z prvních kapel, který jsem viděla v pražské sportovní hale. Pamatuju si, že ten koncert se tenkrát úplně nepovedl, byl tam nějaký divný zvuk a manici potom o Praze dlouho nechtěli ani slyšet. Tak letos v Letňanech na festivalu Metronom snad všechno bude v pohodě a zažehnáno. Těšíme se na ně, já jsem Manic Street Preachers měla i doma na CDčku a vím, že jsem za něj tenkrát dala opravdu hodně peněz. Jaké jsou vaše devadesátkové zkušenosti s poslechem hudby? Nahrávali jste si z rádia, kupovali jste si originálky, anebo spíš kazety pochybného původu? I o tom bude Retro Víkend na Hitrádiích, tento Retro Víkend, kde si představíme náš nejnovější podcast Vypalovačka, který se právě věnuje fenoménům 90. let. A jedním z těch témat je právě téma, jak jsme tenkrát poslouchali hudbu.
1: Pamatujete na ty tržnice, jak se tam prodávaly takový ty pochybný verze s těma divnýma obalama?
0: Hele, já jsem z Krkonoš, takže jako my jsme přes Harachov jezdili do Jelení góry.
1: Aha, přímo ke zdroji.
0: Jednou za měsíc. A samozřejmě, že vždycky, když jsme tam jeli, tak mi spolužáci, spolužačky napsali jako seznamy, co všechno chtějí. Fakt si pamatuju konkrétní zprávu od jednoho kluka, na kterého já jsem chtěla udělat dojem, a on miloval Roxette. A tenkrát měli album Tourism.
1: To měli v 90. tak no.
0: Takže si pamatuju, jak on prostě chtěl tohletu kazetu, abych mu přivezla, a já jsem, že samozřejmě není problém, jako okamžitě. A já mu to přivezla. No, mé to bylo zalepený. Bylo tam fakt jako, že Roxette Tourism album, vypadalo to jako, já jsem věděla, že to není originálka jako z originál music shopu. Ale když se to rozdělalo, tak tam bylo úplně něco jiného. Tuším, že tam byly nějaký 24/7 nebo něco.
2: To nechceš.
0: Jo, takže on pak přišel a říkal, je, děkuju, ale já jsem prostě chtěl Roxette.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nechť hudba uzdraví vaší duši se zpívalo v tomto hitu od Bravo All Stars, tedy těch hvězd, které byly tenkrát v časopise Bravo těmi nejčastěji zprofanovanými a oblíbenými. Dali se dohromady této charitativní věci, která roznívá 3 minuty před 15. na Hit Rádiu 90, kde také léčíme vaší duši největšími hity 90. let. Ivo Halač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásnou středu, za chvíli dnešní 3 ve 3, Eurochartové, ale předtím samozřejmě také aktuální informace, nejprve z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Snížit rychlost doporučujeme na výjezdu z Prahy po D8 směrem na Německo. Na 20. kilometru havarovalo osobní auto. Na Pražském okruhu mezi sjezdem z D5 a odbočkou na Ořech směrem na D1 se vytvořila kolona, ve které ztratíte 15-20 minut. Dopravní nehoda dvou aut blokuje pravý pruh na 163. kilometru D1. Na Prahu postojíte si tam asi 15 minut. V opačném směru, tedy na Brno, se táhne kolona převážně kamionů. V pravém pruhu od 177. kilometru až do omezení na 196. Osobní auta v levém pruhu projedou rychleji. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska během odpoledne a večera by mělo oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. V noci a zítra přes den s tím vším počítejme taky, až večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty kolem 26, v noci nejnižší 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11, no a nejvyšší denní teploty 14 až 19, na Moravě a ve Slezsku až 23.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dneska večer od 7 nás na Hitrádiu 90 čeká další Eurochart Hot 100. Tentokrát z 8. května 1993. Michal Klein zahraje něco z nejprodávanějšího alba toho týdne a taky 10 nejprodávanějších singlů. No ale protože v té stovce byla tenkrát spousta dalších písní, které stojí za to si poslechnout, tak si teď dáme aspoň 3 z nich. Tou třetí bude takový úlet od Army of Lovers, tou druhou jeden ze 3 hitů, které měly v tom týdnu v Eurochart East 17. A začneme kapelou, která tenkrát měla 2 hity v té první stovce, na 69. Keep the Faith, no a na 32. to, co si od Bon Jovi dám na úvod 3 ve 3. Bed of Roses.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: No nevím, jestli by dneska tohle ještě prošlo, ale tenkrát to byl velký hit. Army of Lovers byli z Israelism i v celoevropské Eurochart 8. května 1993, konkrétně na 65. místě. House of Love od East 17 bylo tenkrát o 10 míst výš a to měli chlapci v první 60. ještě další dva hity, Deep a Slow It Down. No a od Bon Jovi jsme si na Itrádu 90 z těch jejich dvou písní v tehdejším žebříčku zahráli tu lépe umístěnou Bed of Roses, která byla na 32. Top 10 nabídne večer od 7. Michal Klein.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
5: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
6: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
5: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května.

0: tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. You can walk my path.

Na Hit Rádiu 90 dospívává Eňa svůj hit On My Way Home. Jste taky na cestě domů, tak vám k tomu budeme dál skvěle hrát. No ale jestli při cestě autem preferujete spíš mluvené slovo, tak si můžete pustit některý z dílů našeho podcastu Vypalovačka. Jsou čtyři, jsou o fenoménech 90. let a bavíme se v nich o MTV, Britpopu, o hudebních nosičích a nově taky o smrti Kurta Cobaina. Mluvíme tam právě my, které znáte i z vysílání Hit Rádia 90, tedy Michal Klein, Markéta Rachmanová a já, Ivo Alač. A je to na všech podcastových platformách, YouTube kanálu Hit Rádia a taky na stránkách hitradio90.cz. No a tohle už je share. A blí.

0: Někteří z nás, co v 90. ještě neuměli tak dobře anglicky, si tenkrát říkali, proč ten týpek z Offspring zpívá o nějaký hezký mouše. No ale dneska už víme, že zpívá a jsem docela frajer na to, že jsem bílej. Pretty fly for a white guy, the Offspring, na Hit Rádiu 90. No a další frajer za chvíli, Bryan Adams.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pro tuhle tu věc od Squeezer Without You mám slabost. A tak jsem rád, že jsem se o tu pohodičku teď mohl s vámi podělit. 3,5 minuty před 16. Za chvíli další velké hity, ale ještě předtím samozřejmě aktuální informace. Začne Renata.
1: Dopravní nehoda dvou aut komplikuje provoz na 18. kilometru Pražského okruhu ve směru na letiště. Kolona má 3 kilometry a necháte v ní asi 20 minut. Další nehoda je pak na Pražském okruhu před sjezdem na Jesenici na 78. kilometru také směrem na letiště, kde bouralo osobní auto s nákladním a tady si postojíte už od sjezdu z D1. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu se táhne po D1 od 175. kilometru až do omezení v Brně na 196. A porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D5 na 86.5. kilometru ve směru na Rozvadov.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Tady u nás v Praze už je takové to předbouřkové dusno. Meteorologové předpokládají, že by od dnešního do zítřejšího večera mělo pršet a někde i bouřit v podstatě na většině území Česka. Nejnižší noční teploty 12 až 8, s tím, že na Moravě a ve Slezsku 15 až 11, no a nejvyšší denní 14 až 19, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů Celsia.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Spěcháte-li na vlak, ať vám neujede, i když teda větší pravděpodobnost je, že bude mít nějaké zpoždění, takže asi klidně zvolněte, je to víc než pade na pade, ale vlak od Soul Asylum už vyráží.
5: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

Hit Radio 90, jedinečná Sinead O'Connor a její verze Nothing Compares to You, ta nejslavnější, nejúspěšnější. Od doby, co se tahle písnička stala hitem a doslech jsem se, že je jejím autorem Prince, tak jsem chtěl slyšet tu jeho verzi samozřejmě, ke které se ale dostat v 90 nebylo úplně jednoduché, takže jsem to vzdal a postupem času na to úplně zapomněl. A došlo mi to nedávno, když jsem začal tady na Hit Radio 90 vysílat, kde si tuhle tu verzi o Sinead O'Connor hrajeme často, že bych se mohl dopátrat teď už konečně té Princově demo verzi z roku 1984. No a internet je samozřejmě kouzelný. Chcete to taky slyšet?

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

A protože my frekvenci v podstatě nemáme. Hit Radio 90 je v digitálním dabu, anebo si ho můžete pustit přes internet, no ale teď o tom nadcházejícím prodlouženém víkendu uslyšíte náš typický playlist i na všech FM-kových Hit Radiích, protože jsme dostali na starost další tamnější retro víkend. Takže se na vás těšíme i tam. No ale teď na tom našem Hit Radio 90. Připomínka toho, na co se taky těšíme. Od pozítří za týden začíná další hokejový šampionát. No a teď něco, co se hrálo na tom, který jsme v 90. vyhráli ve Vídni.

0: Když jsme se teď v našem podcastu Vypalovačka věnovali smrti Kurta Cobaina, tak myslím, že bychom v některém z budoucích dílů mohli zmínit i dalšího pána, který nás opustil předčasně a teď nám zaspívali na Hit Radio 90 s použitím toho mrazivě znějícího slůvka Suicide. Michael Hutchence, In Excess, Suicide Blonde na Hit Radio 90. Za chvíli další pán, který už bohužel není mezi námi, Freddie Mercury.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Klasika od Scorpions, Wind of Change, teď obohatila playlist Hit Rádia 90, je čas na aktuální informace, začne Renata, potom tady budeme mít ještě Luci s přehledem zpráv.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Hustý provoz zpomaluje dopravu na Pražském okruhu od letiště k dálnici D1. Mezi 25. až 19. kilometrem necháte zhruba půl hodiny. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu se táhne po D1 od 175. kilometru až do omezení v Brně na 196. Osobní auta projedou s menším zdržením. A srážka osobního auta s nákladním na prvním kilometru v omezení komplikuje příjezd do Brna po bratislavské D2, popojíždět budete už od 5. kilometru. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
7: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň dnes Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému a i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Vládní novela jde zpátky do sněmovny. Ta může koaliční většinou veto Senátu přehlasovat. Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové omezí vlaky na 5 tratích. Půjde o výluky v krajích Královéhradecký, Středočeský a Pardubický. Omezení potrvá od 14. do 27. května. Vlaky v době výluk nahradí autobusy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko. Setká se se svým protějškem a také estonským premiérem. Obě hlavy státu pak zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum. Naši hokejisté zrušili dnešní trénink v přípravě na švédské hry. Důvodem byla díra v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch. Zatím mají za sebou pouze včerejší trénink a na led se dostanou opět zítra v raním rozbruslení. Do turnaje pak vstoupí večer proti domácímu Švédsku.
2: Tak u nás v Praze už prší, někde v republice i bouří k tomu, takhle by to mělo vypadat do zítřejšího večera. Nejnižší noční teploty 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11, nejvyšší denní 14 až 19, na Moravě a ve Slezsku až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: John Osborne v poslední době zpívá hlavně covery písní Boba Dylana na svém turné Dylanology, ale my si připomeneme ten její největší hit One of Us.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 píseň, kterou snad Ricky Martin zaspívá i během toho svého chystaného pražského koncertu 29. června. Možná pro vás budeme mít lístky i na tenhle ten koncert, no ale už příští týden budeme rozdávat vstupenky na akci, která se na stejném místě, tedy v pražské O2 aréně, bude konat několik dní dříve na koncert Duran Duran. Tak se těšte, za chvíli ale jiná, taková populární kapela Depešáci.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
1: Hit Radio 90.

Typický 90-kový sound písně Please Don't Go od KWS. Pojďme se přesunout k něčemu úplně jinému. Česká, respektive československá kinematografie má dva Brabce, kameramany, kteří se pak vrhli i na režii. F.A. Brabec snímal třeba filmy Jana Svěráka a potom i ty své režijní počiny, Kytice, Krysař nebo Gump. A Jaroslav Brabec přidával kvalitu filmům Zdeňka Trošky a stál třeba i za kamerou klasik Proč a Kopytem sem, Kopytem tam. A jako režisér debutoval v 93. povedenou adaptací krvavého románu Josefa Váchala. A dneska je to 33 let od premiéry toho filmu, ve kterém zněla i stejnojmenná píseň Davida Kollera, kterou si teď dáme jako náš dnešní filmový hit 5:30 na Hit Rádiu 90.

0: schválně, jak dlouho jste neslyšeli tohle? Hit Radio 90 je tady od toho, abychom si tyhle ty perly připomínali. David Koller nahrál krvavý román pro stejnojmenný film, který přišel do našich kin 6. května 1993 a proto to byl dnešní filmový hit 5:30 na Hit Radio 90. Další 90 za chvíli.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hitrádiu 90, britská parta The Pasadenas, která v 92. předělala 70-kový hit I'm Doing Fine Now a byla s tím hodně vysoko v hitparádách, nejenom doma v Británii. No a pojďme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích a na dálnicích.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. A 15 minut necháte také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi 14. až 20. kilometrem. Na hlavním tahu z Benešova na Tábor za Voticemi se kvůli dopravnímu omezení vytvořila v obou směrech pomalu jedoucí kolona. I tady se zdržíte. A nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu se táhne po dálnici D1 od 177. kilometru až do omezení v Brně na 196. Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
6: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
7: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
6: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
7: A spousta dalšího čtení.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3. Plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
13: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
14: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
15: Jízdy na bobové dráze.
13: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
15: Soutěže.
13: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
15: A koncert Tomáše Kluse.
13: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
15: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
13: nhr.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, nejnižší noční teploty 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11 a nejvyšší denní teploty 14 až 19, na Moravě a ve Slezsku až 23. Jak bude vypadat prodloužený víkend? I nadále ojedinělé přehánky, v neděli i bouřky, nejnižší noční teploty mezi 10 a 5, no a nejvyšší denní v pátek 20, v sobotu 25 a v neděli až 28 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Z takové předpovědi nemusíme být úplně skleslí, ale Aerosmith se vlastně cítí úplně špatně, protože teď budou přímo brečet.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: To, co právě teď doznívá na Hit Radio 90, jistě poznáváte, bylo to v tom jednom z nejznámějších filmů 90. let, Pretty Woman. O tom se taky určitě budeme bavit v našem podcastu Vypalovačka, protože nerozebrat Pretty Woman, to by byla chyba. Za chvíli Robbie Williams nebo 24/7.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v sobě Slavy na Táborsku za 552 tisíce korun. Zemědělská usedlost v Kněževsi u Rakovníka za 3 681 500 tisíce. Rodinný dům ve Střezimíři u Benešova za 6,75 milionu. Byt 2KK v Kožušanech Tážalech u Olomouce za 5 330 tisíc. A pozemek k bydlení v Markvartovicích u Opavy za 6 370 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Hit Radio 90. 90 nonstop. Hit Radio 90. 90 nonstop.

Na Hit Radio 90 Madonna Take a Bow. Furt se řeší to, jak vypadala na Met Gala, a tentokrát teda už ne ten koráb na hlavě, ale že je po liftingu obličeje jako špatná kopie Cher a že vypadá na 80. Já teda osobně mám pocit, že naopak vypadá líp než na těch sociálních sítích po všech těch filtrech. A hlavně je to pořád královna pro mě. A těším se na tu její novou desku, která by měla být 3. července letošního roku. No a když jsme tu měli královnu, tak to třeba dva princové. Největší hit kapely Spin Doctors, Two Princes, právě teď na Hit Radio 90.

0: Přiznám se, že obecně nemám moc rád funky, jazz, acid jazz, funk. Ale když tedy slyším Jamiroquai, tak je to něco jiného. Cosmic Girl, skvělá věc, právě teď doznívá na Hitrádu 90. Za chvíli něco českého, konkrétně Svítání od Lucie.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90, Malaný C a Northern Star, za 3 minuty 7, bude tady Michal a Eurochart. Ivoš přeje hezký zbytek středy.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Už minule jsem vám slíbil, že hodíme očko tentokrát na nejprodávanější singly v Evropě v první půlce května 1993. Takže s dovolením bych to tady měl právě teď, tedy minimálně nejlepší top desítku, plus k tomu nejprodávanější desku té doby. Na Hit Radio 90 startuje hitparáda Eurochart Hot 100, tentokrát tedy z 8. května ze 93. A Michal Klein i dneska u toho s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: Bylo to vlastně jenom pár dnů od památného koncertu na počest Freddieho Mercuryho na stadionu ve Wembley, kde tenkrát zaspíval snad úplně každej. David Bowie, Elton John, Metallica, Annie Lennox a hlavně potom pochopitelně George Michael, který taky jako první vydal své EPčko nazvané Five Live, dokonce i s legendární skladbou Somebody to Love, která nakonec ten koncert tak nějak jakoby definovala. Tam je super někdy zhruba ve třetí minutě, jak se George Michael nechal tak strhnout tím obrovským davem fanoušků, který následně nechal naprosto hypnotizujícím způsobem roztleskat a taky rozespívat. Původně to údajně v plánu nebylo, ale svůj účel to splnilo vrchovatě. Osmé místo tedy George Michael a zbytek kapely Queen bez Freddieho. Na devátém tam čekejte reklamní hit z televizní reklamy na nový Volkswagen Golf od kapely Bluebells Young at Heart. No a hned teď na desátém, asi pravděpodobně, minimálně pro mě, nejlepší kytarovku, co kdy udělal Michael Jackson. No, taky mu ostatně ve skladbě Givin' to Me zahrál na kytaru sám Slash ze skupiny Guns N' Roses.
1: Eurochart Hot 100.

Nejprodávanější evropské singly z 8. května ze 93. roku si právě dáváte tady na Hit Radio 90, tedy další kolo hitparády Eurochart Hot 100. A měl bych tady právě teď jednu hodně roztančenou trojici, vlastně už 33 let starých hitů. Takže Dr. Alban a jeho Sing Hallelujah, jinak píseň, kterou napsal společně s hitmakerem Dennisem Popem, který potom později stál za úspěchy Backstreet Boys a nebo Ace of Base. Ty vás mimochodem dneska taky ještě čekají. Předtím ale na šestém tam bude Mr. Shaggy s jeho prvním mezinárodním hitem Oh Carolina, což je tedy jinak cover jedné jamajské, ne příliš úspěšné písničky, pravda, a to ještě ze 60. let. No a sedmička byla přesně před těmi 33 lety v okupaci dvojice Captain Hollywood Project Only With You. Eurochart Hot 100.

0: Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, tentokrát z 8. května ze 93. roku. A už znáte aspoň pár tehdejších hitů, ačkoliv ty úplně největší uslyšíte až za chvilku. Teď se totiž mrkneme na tehdejší nejprodávanější alba, kde jste našli samá přeslavná jména. David Bowie, Aerosmith, Eric Clapton, Sting nebo Depeche Mode. Ty tedy zrovna na evropském albovém vrcholu vystřídal soundtrack z filmového Bodyguarda. Ještě v té době, tedy zhruba asi 5 měsíců od svého vydání, se počítalo, že se týdně prodá asi 1 000 000 kopií, což byla tedy čísla úplně z jiné galaxie. Největší podíl na tom měla pochopitelně Whitney Houston. Na jejich písničkách je celá deska vlastně postavená, byť jsou tam tedy i věci od jiných interpretů. My si ale pustíme něco právě od Whitney Houston, a to rovnou asi tu nejslavnější baladu I Will Always Love You. Takže romantika právě teď a tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Jaké byly největší hity, co se hrály po celé Evropě ve 93. roce? A to v den, kdy my jsme tady měli státní svátek, tedy 8. května. Tak to si právě dáváte tady na Hit Radio 90 v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100. A musím tedy říct, že to bylo před těmi 33 lety hodně roztančené. Dokonce i s takovou lehkou příchutí hip-hopu. Už za chvilku ostatně na dvojce tam bude kanadský rapper Snow se svým megahitem Informer. Zrovna v té době byl ale zavřený v base, kde si odpykával trest za napadení. A když potom o pár týdnů později vyšel z vězení na čerstvej vzdoušek, tak z něj byla najednou obrovská megahvězda. Vlastně stejně jako z Headwaye. Ten tedy nebyl v chládku, to je pravda, ale na třetím místě hitparády Eurochart, a to se singlem What is Love. Byť hodně optimistická melodie, tak slova jsou o neopětované lásce. No a slíbil jsem taky ještě Ace of Base, tak na čtvrtém místě jsou tady s hitem All That She Wants. A tady se ještě jednou zpátky vrátím k Denisi Popovi, který prý poslouchal to demo té písně v autě na kazeťáku. No a co čert nechtěl, nešla mu potom vyndat. Prostě se tam zasekla potvora jedna a on to potom musel poslouchat asi týden v kuse, než se do toho tedy opravdu pustil a udělal z toho právě tohle. Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1993. Hit Radio 90. What's up, man? Hey, yo, what's up? What's going on?

0: Jestli vás neroztančil žádný z dosavadních tanečních hitů v hitparádě Eurochart Hot 100, potom by vás mohl strhnout aspoň ten, co všechny ty ostatní porazil. Alespoň to byl 8. května v roce 1993 nejprodávanější single v Evropě.
1: Eurochart Hot 100.
0: A byla to tedy ještě o level větší diskotéka než ta od Hedveje a nebo Doktora Albána. Dokonce s příchutí tvrdého techna od skupiny Two Unlimited. Jo, největším hitem bylo totiž před 33 lety to jejich nakažlivé No, no, no, no, no, no. A byť se tedy na písni No Limit vokálně podíleli oba dva členové, tedy Ray i Anita, tak pro rádia byla nakonec vybrána verze bez Rayova rapu, který byl podle kritiků takový dosti neohrabaný. Nakonec tam tedy, abych byl úplně přesnej, zůstala pouze jedna Rayova fráze. Dělám techno a jsem na to hrdej. Sám Ray potom dokonce po letech přiznal, že ta jeho slova nedávala moc valný smysl a že se té úpravě vlastně s odstupem času ani nediví. No a příště to uděláme výlet do roku 1996, kdy v Evropě frčel hudební styl Dreamhouse. Tak se budu moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leťte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

90 non-stop. Hit Rádio 90.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

never needed anyone. And making love is just a

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bila, CZ.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. 90 non-stop.